0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ladíte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pátek 10. července. S dnešním ranním vysíláním se vrátíme do středověku a přece se budeme nacházet ve 20. století. Jak je to možné? Bude jasné už za chvíli. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme Concertino Pastorale, byla to třetí část tohoto díla Johna Irelanda Tokáta v podání souboru London Concertant de Chamber Ensemble. 5 minut po 7 hodině už je připravena další pěkná skladba a bude jí pochod z baletu Šípková růženka Petra Iliče Čajkovského. Předtím ještě jméno, které nás zavede do 20. století a přesto se s ním alespoň na chvíli ocitneme i ve středověku. Je to Karl Orff, známý německý skladatel, tvůrce Karminy Burány.

Dozněl pochod z baletu Šípková růženka Petra Iliče Čajkovského v podání Slovenské filharmonie pod vedením Richarda Heymana. Je 9 minut po 7. hodině a pochodovat se na

Nám alespoň ráno bude dnes poměrně dobře, protože je chladno kolem 13 stupňů v Praze. Odpoledne už to bude trochu horší, tedy pokud máte rádi teplo, tak možná ne. Nejvyšší odpolední teploty se dnes budou v hlavním městě pohybovat mezi 27 až 29 stupni Celsia. A mělo by být jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno.

Dozněla první věta symfonie číslo 9 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál nám soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka a dohrál 2 minuty před 7:45. Za chvíli se zaposloucháme do písniček na jednu stránku do slavného díla Bohuslava Martinů. Zpívat nám bude Anna Hlavenková z doprovodu souboru Musica Bohemica pod vedením Davida Švece. Předtím jsou tu ale ještě informace o dopravních nehodách, které komplikují průjezdnost Prahou dnes ráno. V Českobrodské ulici, také ve Zlíchovském tunelu a buďte pozorní rovněž na Pražském okruhu. Na 25. kilometru ve směru, kde jedna je hlášena dopravní nehoda a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.

0: Klasik Praha.
1: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší. Všude je fajn.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

William Tritt nám zahrál solo v skladbě George Gershwina Rialto Ripple Rack. Slyšeli jsme hrát i Cincinnati Pops Orchestra pod vedením Ericha Kunzla a s touto skladbou jsme se dostali až do 20. století. Máme 7 hodin 26 minut 10. července roku 2026, ale my se vrátíme v skutku do onoho století, které předcházelo tomu dnešnímu nebo současnému, a to do 10. července, ovšem v roce 1895 jenom naskok, protože pak už se budeme pohybovat ve století 20. Právě 10. července roku 1895 se narodil známý německý skladatel Karl Orff. Vyrůstal prý v rodině, která měla blízko k armádě, přesto vzpomínal, že v jeho domově více zněla hudba než drill. Na klavír se začal učit hrát v 5 letech a později zvládl i hru na violončelo a varhany. Byl nadán dokonce i skladbou v dětském věku, protože napsal několik písní pro loutkové divadlo a dokonce i několik krátkých povídek pro dětský časopis.

Cheryl Milnes dospíval árii z opery La Traviata Giuseppe Verdiho za doprovodu orchestru Bavorské státní opery pod vedením Carlose Kleibra. Dopěl minutu po půl osmém a trochu ta smutná melodie předznamenala vyprávění o Karlu Orfovi kolem doby první světové války. Před ní začal studovat Mnichovskou hudební akademii, pak ale začala první světová válka a do ní zas vstoupil jako voják a bohužel byl těžce zraněn. Trpěl ztrátou paměti, měl potíže s mluvením a také s pohybem celé levé strany těla. Naštěstí z těch nejtěžších potíží se dostal a zřejmě ono zranění bylo silným momentem v jeho životě a začal přemýšlet nad životem a především nad hudbou trochu jinak. Začal rozvíjet v poválečných letech svou myšlenku elementární hudby, která spočívala v propojení různých uměleckých forem, jako je hudba, tanec, poezie a divadlo, až dosel ke svému slavnému dílu, které vydal v roce 1930, tedy k dílu Schulwerk, což je vlastně unikátní pedagogický přístup k elementární hudební a pohybové výchově.

0: Do povídání o Karlu Orfovi, o malém výročí jeho narození, nám vpadla pěkná skladba Josefa Haydna. Slyšeli jsme čtvrtou část smyčcového kvartetu číslo 27 D dur, a to v podání souboru Quatuor Mosaics. Je 8 minut po půl osmé a my už za chvíli budeme poslouchat dílo Karla Orfa, pochopitelně část z jeho nejslavnějšího díla Carminy Burány. Tento kousek je asi opravdu nejznámějším dílem, i když Karl Orf zkomponoval mnohem více skladeb, dokonce i hudbu ke Snu noci svatojánské, jako komponoval předtím Felix Mendelssohn Bartholdy. Ale vlaďme se ke Carmině Buráně. Ta byla zkomponována nikdy, nebo dokončena její kompozice kolem roku 1936. A poutá vlastně k tomu, jaký Orf měl zájem o středověkou německou poezii. Dílo využívá básně ze 13. století, které se nacházely v rukopise zvaném Kodex Carmina Burana. A to také plyne název celé skladby. Ty básně byly napsány latinsky a starou formou němčiny, a tak to můžeme také slyšet i v jednotlivých částech Carminy Burany. My uslyšíme teď asi tu nejslavnější v podání Kýnova smíšeného sboru pod vedením Pavla Kýna a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Gaetana de Logu.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla ukázka ze scénické kantáty na světské texty potulných středověkých hudebníků, tedy ukázka ze známého a asi nejslavnějšího díla Karla Orffa Carminy Burany. Slyšeli jsme první část o Fortuna v podání Kýnova smíšeného sboru pod vedením Pavla Kýna. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK vedený Gaetánem Dologu. Za 2 minuty bude 7:45 a v takový čas už budeme poslouchat další a další tóny Antonína Dvořáka z jeho skladby z České svity. Finále nám zahraje Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Nessun Dorma nám zpíval Joseph Calleja a připomněl tak slavnou árii z opery Turandot Giacoma Pucciniho. Zpíval za doprovodu BBC koncertu orchestra pod vedením Stevena Mercurya. A my stále ještě máme 5 minut do 8 hodiny pro další pěknou skladbu první části ranního vysílání. A to bude El Puerto, tedy čtvrtá část Svity Iberia Isaaca Albeníze.

0: Dozněla čtvrtá část svity Iberia Isaaca Albeníze s názvem El Puerto. Slyšeli jsme hrát Dallaský symfonický orchestr, který řídil Eduardo Mata. Za pár vteřin bude 8 hodin, uslyšíte zprávy a poté také koncert pro fagot a orchestr F-dur Antona Zimmermana.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Hořet nejspíše začalo v 9. patře ve skladu obuvi společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířil i do dalších pater a na střechu. Hasební práce na místě pokračují i dnes se zapojením vrtulníku. Ruské úřady vymýšlejí stále nové způsoby prodeje nedostatkového benzínu. Za nynější palivové krize vyvolané ukrajinskými útoky na ruské rafinerie je vzácný benzín místy dokonce dražší než v Evropské unii. Benzín začali prodávat motoristům úřady podle toho, zda je v datu liché či sudé číslo a zda lichá či sudá je i poslední číslovka na registrační značce vozidla. Ruští motoristé se také snaží nelegálně zásobit v sousedním Kazachstánu, čemuž brání tamní policie na 59 kontrolních stanovištích u pohraničních přechodů. V Boskovicích na Blanensku včera začal 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť koncertem argentinského hudebního uskupení Zigan Gypsy Tango Trio. První festivalový den nabídl také promítání filmu v kině Panorama, otevření festivalových výstav a připraven je také bluesový večer. Součástí festivalu jsou rovněž prohlídky židovské čtvrti. Dnes bude nad Českou republikou jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 19. To je ze zpráv a fosom vše. Nyní už se zaposlouchejme do koncertu pro fagot a orchestr F-dur Antona Zimmermana. Uslyšíme druhou část se solem Ondřeje Šindeláře.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z koncertu pro fagot a orchestr F-dur Antona Cimrmana. Druhou část nám hrál Ondřej Šindelář a doprovázel soubor Rezonanza Praga. 8 hodin 10 minut a za chvíli hudba z fantazie C-dur Poutník France Schuberta. Zaposloucháme se do třetí části, kterou zahraje Anatol Ugorský. Ale ještě předtím jsou to informace o dopravní situaci v Praze. Nehody, které komplikují průjezdnost Prahou, jsou hlášeny z Vysočanské ulice, také z Průmyslové a Českobrodské.

0: Slyšeli jsme ukázku z Fantazie C-dur Poutník Franze Schuberta. Anatol Ugorský nám zahrál třetí část a dohrál ji přesně ve 8:45. Nás nyní čeká hudba filmová, a to ze snímku velmi slavného z roku 1969 Půlnoční kovboj. V něm mimo jiné hrál i Dustin Hoffman roli Radsa, takže máme tady jednoho z představitelů hlavních rolí přímo v České republice díky Karlovarskému filmovému festivalu. Midnight Cowboy, tedy Půlnoční kovboj, tento film získal 3 Oscary a byl to prý první film, který získal tyto ceny s hodnocením X, to je mládeži nepřístupný film. Ovšem tento film získal i další ocenění, třeba 5 cen BAFTA. My se teď zaposloucháme do hudby Johna Berryho k filmu Půlnoční kovboj, kterou nám zahrají filharmonici města Prahy.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než 20 let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: Roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. Z první řady nám v uších zněl tanec číslo 7 C moll, tedy skočná, a hrál ji Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Bálka. Dohrál 2 minuty před 8:30 a nás nyní čeká Sila Rjur. A uslyšíme totiž árie z opery La Juve. Je to část z opery, kterou nám zaspívá Bonaldo Giotti a sbor ambroziánské opery. My se tak budeme moci zaposlouchat do nejúspěšnější opery Jacquesa Fromentala Alevího. A to nejenom v podání skvělých pěvců, ale také v podání orchestru New Philharmonia Orchestra pod vedením Anatoja de Almedy.

Slyšeli jsme ukázku ze slavné opery Jacques'a Fromentala, ale v jeho La Juive. A to byla ukázka, kterou nám zaspíval Bonaldo Giotti za doprovodu sboru Ambrosiánské opery a orchestru New Philharmonia Orchestra pod taktovkou Antonia de Almedy. 8:30 už přichází na řadu opět hudba instrumentální. Uslyšíme skerco, druhou větu symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Hrát ji bude Drážďanský festivalový orchestr pod taktovkou Ivra Boltna.

Dozněla druhá věta symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Hrál Drážďanský festivalový orchestr pod taktovkou Ivara Boltna a dohrál v 8 hodin a 41 minut. Posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha a nyní také s hudbou Arnolda Schönberga, provedenou unikátním souborem. Ten totiž byl sestaven jen pro jeden koncert, a to koncert na Mezinárodním hudebním festivalu Lípa muzika v roce 2019. A tak si vzal název Lípa muzika sextet. Najdeme v něm vynikající hráče Josefa Špačka, Tobiase Feldmana, Sergeje Malova, Matěje Šice a také Gabriela Švábeho a Tomáše Jamníka. Společně nám zahrají třetí část Zjasněné noci Arnolda Schönberga.

0: Slyšeli jsme hudbu Arnolda Schönberga, jak jste slyšeli, v podání unikátního souboru sestaveného pouze pro jeden z ročníků Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. Nyní se zaposloucháme do hudby Antonia Vivaldiho a uslyšíme první část koncertu F-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo. Je to skladba, kterou nám zahraje Willem Beverka a ensemble 18+.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka, houslista Josef Suk, projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Skonto nábytek.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
10: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Slyšeli jsme hudbu Claude Debussyho, zaposlouchali jsme se do toho, jak nám Ilja Hurník hraje z knihy první 11. část ze 24 preludií pro klavír. Nahrávka pochází z roku 2000 a my teď dílo Claude Debussyho na chvíli opustíme, než se zase rozezní v našem dnešním celodenním vysílání a vy se teď budete moci zaposlouchat do další pěkné skladby. Tentokrát pochází od anglického skladatele a sběratele lidových písní George Butterwortha. Ten žil v druhé polovině 19. a na počátku 20. století a zapisoval si lidové písně v terénu spolu s Ralphem Vaughan Williamsem. Zaznamenali jich přes 450 a jednou z nich byla i idyla, kterou teď uslyšíme, The Banks of Green Willow. Hraje Liverpoolská královská filharmonie.

0: Slyšeli jsme skladbu, která je založena na lidové baladě objevující se ve skotském a anglickém folkloru. Nese název The Banks of Green Willow a zkomponoval ji, nebo spíše upravil, sběratel lidových písní a anglický skladatel George Butterworth. My se zaposlouchali do této melodie v podání Liverpoolské královské filharmonie pod taktovkou Andrew Menzi. Je 9 hodin a 1 minuta a my už se tak přenesli přes hranici dnešního ranního vysílání do dopolední nabídky Rádia Klasik Praha. A to u vás bude také provázet Filip Sichra. Poslechneme si nyní společně dílo Jaroslava Krčka. Ne celé, to bychom poslouchali několik dní, protože je opravdu obsáhlé a moc pěkné. Vy se o tom, jak je kvalitní, můžete přesvědčit v následující ukázce. Uslyšíme v podání Českého filharmonického kvarteta první část smyčcového kvartetu číslo 1 Jaroslava Krčka.
1: Tohle je Klasik Praha.

Pavel Šporcl a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK vedený Jiřím Koutem nám dohráli finále třetí část koncertu pro housle a orchestr D-dur Ericha Wolfganga Korngolda. My máme teď 9 hodin 13 minut a čeká nás pohádka. Dokonce ukázka z animovaného filmu na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena v převyprávění slavného básníka Jacquese Prévera. Uslyšíme pochopitelně jen hudbu, za to moc pěknou, kterou zkomponoval Vojtěch Kilar. Pochází z filmu Král a pták z roku 1980. Ovšem nově ji nahrál Alexandr Taro s orchestrem de la Academia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Slyšeli jsme pěknou melodii Gustava Holsta, trochu méně známou. Zaposlouchali jsme se totiž do třetí části jeho fugového koncertu. Hrál jej soubor Liverpoolské královské filharmonie pod vedením Andrew Menzi. Je 9 hodin 22 minut a nás čeká opět známá tvorba Josefa Haydna. Tentokrát se zaposloucháme do první části sonáty pro klavír D-dur. Hraje Glenn Gould.

Slyšeli jsme první část sonáty pro klavír D-dur Josefa Haydna, hrál nám ji Glenn Gould. Nyní bude v našem dnešním dopoledním vysílání na Rádiu Klasik Praha následovat hudba Františka Ignáce Antonína Thůmy. Šlo o skladatele na pomezí pozdního baroka, klasicismu a galantního slohu. Vysoce byla ceněna zejména jeho chrámová hudba, a to i pozdějšími vídeňskými klasiky. My se teď zaposloucháme do Thůmovy Vespere de Confessore. Zpívat nám budou Romana Kružíková, Zuzana Badárová, Lucie Krafiátová, Matuš Šimko, Jiří Miroslav Procházka a hrát Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka.

0: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
1: Filip Sichra na Klasik Praha.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 5 B-dur Franze Schuberta. Hrál nám soubor Symfonia Varsovia pod vedením Volkera Schmidta Kurtenbacha a dohrál 5 minut před 10. hodinou. My se teď zaposloucháme do tvorby Sergeje Prokofjeva. Uslyšíme druhou část sonáty pro violončelo a klavír C-dur. Hraje Václav Petr a Alena Grešlová.

0: Slyšeli jsme ukázku z díla Sergeje Prokofjeva. Václav Petr na violončelo a Alena Grešlová na klavír zahráli druhou část Prokofjevovy sonáty pro violončelo a klavír C-dur a dohráli těsně před 10:00. Z 10:00 se rozezní tóny Antonia Vivaldiho. Zaposloucháme se do třetí části čtveraročních období jara. Koncert číslo 1 E-dur si připomeneme Danzo Pastorale, a to v podání souboru Europa Galante pod vedením Fabia Biondiho.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Slyšeli jsme třetí část koncertu číslo 1 E-dur. Z jara čtveroročních období nám hráli tuto melodii hráči souboru Europa Galante pod vedením Fabie Biondiho. Jsou 4 minuty po 10. hodině a před námi je naše novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Letošní rekordní letní teploty si nyní můžeme připomenout také v rubrice Novinka týdne Rádia Klasik Praha. A to prostřednictvím nového klavírního alba s příznačným názvem Inferno. Vyšlo v květnu u vydavatelství Alpha Classics a natočil ho uzbecký pianista Behzod Abdurajmov, rodák z Taškentu, který má ve svých 35 letech za sebou již úctyhodnou mezinárodní kariéru. Navzdory názvu Inferno a výraznému obalu, kde na pozadí za klavíristou žhne vesmírné těleso, není spojitost mezi pekelnou tématikou a výběrem repertoáru příliš zjevná. Nejlogičtější je to v případě Listovy sonáty Po přečtení Danta. Na úvod alba si klavírista sympaticky vybral neoposlouchané variace narodného téma od Karla Černého. Beethovenova žáka a Listova učitele, vídeňského virtuóza českého původu a dodnes stěžejní osobnosti klavírní pedagogiky. Dále na albu najdeme Debussyho Suite Bergamask, vybraná čísla ze Stravinského Petrušky a v závěru poetické intermezzo H-moll z Brahms

Slyšeli jsme právě Brahmsovo intermezzo H-moll, které nahrál Behzod Abdurajimov na své nové album s názvem Inferno. Nyní se zaposloucháme do férie, do čtvrté části španělské rapsodie Maurice Ravela. Uslyšíme, jak ji hrají vídeňští filharmonikové pod vedením Lorina Mázla.

Slyšeli jsme čtvrtou část španělské rapsodie Morise Ravela. Zněla nám v uších takzvaná Féria. Hráli je vídeňští filharmonikové pod taktovkou Lorina Mázla. Máme 17 minut po 10. hodině a budeme se moci zaposlouchat do hudby Tomase Adese. Zazní část z jeho baletu Dante. Uslyšíme Pexlo a Adagio papežů. Hraje Los Angeleská filharmonie pod vedením Gustava Dudamela.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Roier.cz. Co to je?
5: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
4: A kde je háček?
5: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
6: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
7: Výhry! Slevy! Zábava!
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: V Jisku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
16: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90 a Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

pařížských Radovánek, tedy z baletu, který sestavil Manuel Rosenthal z melodií Jacques'a Offenbacha, jsme slyšeli sedmou část Allegro a hrál je Pittsburghský symfonický orchestr pod vedením André Previna. 10 hodin 24 minut. To je čas v našem dnešním dopoledním vysílání pro baladu číslo 4 F-moll Friderika Chopina. Uslyšíme ji v podání Martina Kasíka.

Dozněla balada číslo 4 F moll Friderika Chopina v podání Martina Kasíka. My jsme tak měli možnost slyšet z Kasíkovy chopinovské nahrávky balady a skerca jednu z krásných ukázek. Další ukázka v našem dnešním dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha pochází od souboru Chamber Orchestra of Europe pod vedením Janika Nézet-Segana. Uslyšíme druhou část symfonie číslo 3 A moll skotské.

Dozněla druhá věta symfonie číslo 3 a mol skotské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Slyšeli jsme hrát Chamber Orchestra of Europe pod vedením Janika Nese Cegana. 10 hodin 40 minut, to je čas pro hudbu Johana Nepomuka Humla. Uslyšíme druhou část velkého koncertu pro fagot a orchestr F-dur.

0: Slyšeli jsme hrát Klause Thunemanna, druhou část velkého koncertu pro fagot a orchestr F-dur Johanna Nepomuka Humla. Nebyl sám. Hrál za doprovodu souboru Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merindra. Máme 10:45. Za chvíli uslyšíme část z opery Madonin klenot Ermana Wolfa Ferrariho. Zazní druhé intermezzo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhé intermezzo z opery Madonin klenot od Ermána Wolfe Ferrariho. Hrál nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ondreje Lenárda a dohrál 7 minut před 11. hodinou. Následující čas naplníme tvorbou Georga Friedricha Händla. Arii Penatirana z opery Amadigi de Gaula nám zaspívá Jakub Josef Orlinsky a doprovázet jej bude soubor Il Pomodoro.

0: Jakub Josef Orlinský nám dospíval árii Penatyrana z opery Amadigi de Gaula. Pocházela od Georga Friedricha Händla a my ji slyšeli v podání nejenom Jakuba Josefa Orlinského, ale také souboru Il Pomodoro pod vedením Maxima Emilianičeva. Za pár vteřin bude 11 hodin a my budeme poslouchat další nabídku dnešního dopoledního vysílání. Je to poslední 60-minutovka tohoto dnešního dopoledního vysílání, se kterou se dostaneme až ke 12. hodině a začne hudbou Arama Chačaturiana. Uslyšíme šavlový tanec se svity číslo 3 Gajané. Hrát jej bude Státní filharmonie Brno pod vedením Jiřího Bělohlávka.
1: Ladíte Klasik Praha.

To zněl šavlový tanec z svity číslo 3 Gajané Arama Chačaturiana. Hrál Státní filharmonie Brno pod vedením Jiřího Bělohlávka. A my se 2 minuty po 11. hodině zaposloucháme do slavné skladby Bedřicha Smetany, do symfonické básně Vltava. Z mé vlasti, kterou celkově nahrála muzika Florea pod vedením Marka Štrincla na svém živém vystoupení, uslyšíme právě druhou z těchto symfonických básní Vltavu.

Dozněla Vltava, symfonická báseň Bedřicha Smetany. My jsme slyšeli její živou nahrávku v podání muziky Florey pod vedením Marka Štrincla. Za pár vteřin 11:15 a také hudba Johna Williamse. Tentokrát to bude Ďáblův tanec. Téma z filmu Čarodějky z Eastwicku z roku 1987. Hrát nám budou Sarah Enten, Cecilia Can a Simone Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Skonto nábytek.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

Dozněla ukázka ze sonáty číslo 12 Benedetta Marcella Chaconu. Druhou část této sonáty nám zahrál soubor Les Invisions a dohrál 4 minuty před 11:30. Nyní se zaposloucháme do první části koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 S-dur od Dmitrije Šostakoviče. Hrát nám bude Jojo Ma a Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Andrise Nelsonse.

Dozněla hudba Dmitrije Šostakoviče. My jsme slyšeli první část koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 S dur. Hrál nám Jojo Ma a Bostonský symfonický orchestr vedený Andrisem Nelsoncem. Nyní se zaposloucháme do baletní komedie o jednom dějství, Vzpoury. Bohuslav Martinů je autorem této Vzpoury a finále nám zahraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka dohrál finále Vzpoury, baletní komedie o jednom dějství Bohuslava Martinů. 11 hodin 40 minut a před námi je čas pro hudbu Claudia Monteverdiho. Zaposloucháme se do scény z druhého dějství opery Korunovace Popeji. Zpívat nám bude Matti Salminen a doprovázet orchestr a sbor curišské opery pod taktovkou Nikolase Arnokura.

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme první část klavírního kvartetu a mol Josefa Suka. Hlár klavírní kvarteto Josefa Suka. 11:54, čas, který naznačuje blížící se poledne. Ale než k němu dojde, je tu ještě skladba od Daria Mioda. Zaposloucháme se do první části jeho orchestrální svity Skaramuš a uslyšíme, jak ji hraje Johannes Ernst na saxofon a Symfonický orchestr Berlínského rozhlasu pod vedením Vladimíra Jurovského.

Veselou skladbu Daria Mioda, první část Skaramuše nám zahrál Johannes Ernst a Symfonický orchestr Berlínského rozhlasu pod vedením Vladimíra Jurovského. Dohrál 2 minuty před 12:00 a to je čas ještě pro jednu barokní melodii. Ta pochází od Michela Richarda Delalandeho. Uslyšíme druhou část jeho 5. svity.

0: Dozněla ukázka z páté svity Michela Richarda de Lalandeho a my jsme se souborem La Symphonie du Marais přesunuli pod vedením Huga Reyneho až do francouzského baroka. Za chvíli však přemístíme naše uši až do Německa. Zůstaneme v baroku a zaposloucháme se do hudby Georga Friedricha Händla, do árie kantáty Acci Galatea e Polifemo. Tu nám zaspívá Luigi de Donato a bude to jedna z částí tohoto slavného díla Georga Friedricha Händla. Navíc je to první ze skladeb, které vám dnes odpoledne bude nabízet Bára Sedláčková. Filip Sichra se s vámi loučí a přeji vám pěkný pátek i celý víkend.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hezký dobrý den, od mikrofonu Rádia Klasik Praha vás zdraví Bára Sedláčková. Vystřídala jsem svého skvělého kolegu Filipa Sichru, no a vy jste právě teď slyšeli hudbu Georga Friedricha Händla, Fra Lombre el Jorori, Aci Galatea e Polifemo, tak se to jmenuje v originále. Hrála nám Collegium 1704 pod taktovkou Václava Luxe, Luigi de Donato, to byl ten bariton, který jste slyšeli. No, byla to ukázka z alba Polifemo z roku 2024, které právě společně natočili italský basista a orchestr Collegium 1704. Dramaturgicky se to CD zaměřuje na postavu zamilovaného a žárlícího kyklopa Polifema, což už je zjevné z názvu. V různých barokních hudebních stvárních starořeckého mýtu o pastevci Ákidovi a nymfě Galaté. Takže kdybyste se hudebně chtěli vzdělat a tohle album jste náhodou neměli, tak si ho pořiďte. No a my si teď pustíme předehru k operetě Lehká kavalerie.

Dnes je pátek 10. července. Doufám, že už máte takovou pěkně páteční náladu, takovou předvíkendovou. Venku krásně svítí slunce, to úplně vyzývá k tomu jet někam k vodě a vzít si třeba půl dne volno. Pokud tak činíte a zrovna se balíte třeba z kanceláře, tak já vám přeji šťastnou cestu na hezké prázdninové dovolenky. No a my jsme teď slyšeli předehru k operetě Lehká kavalerie France von Suppé. Hrál nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Martin Zieghardt dirigoval. Teď si pustíme hudbu z filmu Pýcha a předsudek, filmová adaptace klasického románu Jane Austenové. A v hlavní roli tam hrála tehdy v roce 2005 Keira Knightley a režíroval to Joe Wright. Dario Marianelli složil hudbu k tomuhle filmu, no a byl za to nominovaný na Oscara. Dario Marianelli, italský filmový skladatel, držitel Oscara a Zlatého globu, za hudbu k filmu Pokání, kde také Keira Knightley hrála. Jean-Yves Thibaudet nám zahraje. Příjemný poslech.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 120 titulů na hudebních nosičích a přes 450 nahrávek pro rozhlas a televizi má za sebou můj další host v pořadu. V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Loni si připomenul 40. výročí Stamicova kvarteta, jehož je členem. Violista Jan Pěruška je profesorem na AMU i porotcem violových soutěží. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin představí nové nahrávky. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Trefíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jste ukázku z alba jeho české komorní filharmonie České Budějovice z roku 2024 s Rodrigovými slavnými kytarovými koncerty v úpravách pro jiné solové strunné nástroje. Tohle to byl koncert z Aranjuez právě Joaquina Rodriga. A vy jste ho slyšeli hrát na čembalo Vojtěcha Spurného. A právě on hrál úpravu solového partu, která byla určena úplně původně pro harfu. Koncert z Aranjuez napsal Joaquin Rodrigo v roce 1939 a je inspirován zahradami královského paláce právě v Aranjuez poblíž Madridu. My si teď pustíme Ralpha Vaughna Williamse a jeho koncert Amol pro hoboj a smyčce. Uslyšíte druhou větu.

Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Briana Thompsona nám zahrál koncert A-moll pro hoboj a smyčce. Slyšeli jste druhou větu a David Theodor právě hrál na ten hoboj. Ralph Vaughan Williams byl autorem této hudby. No a my si teď pustíme svatební pochod ze snu Noci svatojanské. Jeho autorem byl Felix Mendelssohn Bartholdy.

Pokud jste navštívili v poslední době nějakou svatbu, jistě jste si je připomněli právě svatební pochod Felixe Mendelssohna Bartholdyho, protože je samozřejmě svatební sezóna, je léto. Gewandhaus Orchestra Leipzig nám hrála, Ricardo Chailly dirigoval. Teď je na řadě Gustav Mahler a jeho symfonie číslo 4 G-dur. Uslyšíme čtvrtou větu, a je to závěrečná věta symfonie a je také jediná zpívaná. Uslyšíme text, který se překládá jako Nebeský život z Chlapcova kouzelného rohu a zaspívá nám izraelská sopranistka Shen Rice.

Dozněla nahrávka, která vyšla v dubnu roku 2022 a slyšeli jste část z kompletu Mahlerových symfonií, kterou nahrála Česká filharmonie a šéf-dirigent Semjon Byčkov. Zpívala nám izraelská sopranistka Chen Reis. No a my si teď pustíme Johanna Sebastiana Bacha, jeho koncert pro housle a smyčce číslo 1. Uslyšíme první větu tentokrát. Koncerto Keln nám zahraje a na housle hraje Giuliano Carmignola. Je 12 hodin 45 minut, ve 13 hodin nás budou čekat zprávy.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 120 titulů na hudebních nosičích a přes 450 nahrávek pro rozhlas a televizi má za sebou můj další host v pořadu. V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Loni si připomenul 40. výročí Stamicova kvarteta, jehož je členem. Violista Jan Pěruška je profesorem na AMU i porotcem violových soutěží. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin představí nové nahrávky. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák. Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Jsme Klasik Praha.

Ve 12 hodin 57 minut dozněl Botticellovský triptych pro malý orchestr. Slyšeli jste třetí větu Zrození Venuše, Ottorino Respighi nám zahrál, nebo Ottorino Respighi nám nezahrál, Ottorino Respighi tuhle hudbu složil, zahrál nám pražský komorní orchestr, Petr Škovor dirigoval. Nás ještě teď čekají slovanské tance, první řada zahrajeme si Furianta. Uslyšíme nahrávku slovanských tanců, kterou pražští symfonikové vydali v prosinci roku 2023. A bylo to natočeno v Obecním domě, kde se nachází také právě sousoší slovanské tance Ladislava Šalouna. No a hned potom budou na řadě zprávy.

0: Krátce po 13. hodině nám zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera část slovanských tanců Antonína Dvořáka. No a na řadě jsou ty slibované zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Armáda na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard. Německé tanky nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72, o jejichž vyřazení rozhodne vláda. Evropská komise předběžně shledala, že návykový design aplikací Instagram a Facebook od americké společnosti Meta porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Meta podle komise musí provést změny v designu obou aplikací, třeba tím, že ve výchozím nastavení deaktivuje klíčové funkce podporující závislost. Britská rocková kapela Rolling Stones dnes vydala nové album Foreign Tongues, které je její 25. studiovou deskou. 82letý zpěvák Mick Jagger doufá, že skupina vyrazí na turné. Podle listu The Guardian album není nostalgické ani nenapodobuje starší alba. A počasí. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy v jednu, další nás čekají v 18 hodin.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla arie z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla a Venice Baroque Orchestra nám hrál, Andrea Macron dirigoval a Magdalena Kožená nám zpívala. Teď se přesuneme do Španělska, pustíme si rapsodii pro orchestr España Emanuela Šabriara. Zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, Keith Clark diriguje.

España, rapsodie pro orchestr Emanuela Chabriera. Pokud se do Španělska třeba teď v létě chystáte, tak doufám, že si to užijete. Pozdravujte tam, a je tam velké horko, ale je tam nádherně. Dejte si paju a nechte se ovívat tím teplým vzduchem, který tam proudí od moře. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě nám hrál, Keith Clark dirigoval, já jsem se u toho nechala úplně unést. Unést někam do Valencie. No, my si pustíme smyčcový kvartet číslo 1 z podnětu Lva Nikolajeviče Tolstého, Kreutzerovy sonáty, uslyšíme čtvrtou větu. No a uslyšíme Zemlinského kvarteto, které živou nahrávku, kterou uslyšíme, vydalo v roce 2018. Koncert byl u příležitosti 90. narozenin nebo k 90. výročí Janáčkova úmrtí. Tak, Zemlinského kvarteto, František Souček, Petr Střížek, Petr Holman, Vladimír Fortin.

Tohle byl Leoš Janáček a jeho smyčcový kvartet číslo 1. V roce 2024 slavilo Zemlinského kvarteto 30 let od svého založení. No a také se slavilo 170 let výročí Janáčkova narození. No a my jsme slyšeli hudbu z roku 2018 a už tam v městské knihovně, když to živě nahrávali, když bylo 90. výročí Janáčkova úmrtí, bylo vidět, že Zemlinského kvarteto má k Janáčkovi velmi blízko. Teď si pustíme hudbu filmovou. Je to hudba z filmu The Artist. Ludovík Burs je jeho autorem. Zhraje nám bruselská filharmonie, Ernst van Thiel diriguje. Film The Artist je krásný černobílý film, pokud jste ho neviděli. Pusťte si ho, protože si jeho hudbu tady pouštíme docela často. Je, myslím, docela fajn si ten snímek pustit, i když samozřejmě kina a teď ještě, když probíhá Karlovarský filmový festival, mají stále spoustu nových a nových filmů, tak myslím, že je docela fajn se orientovat v tom, jakou hudbu z filmů vám hrajeme tady, abyste si potom ten film mohli i představit.

0: Klasik Praha.
1: Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka, houslista Josef Suk, projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Právě teď dozněl koncert G-dur pro čembalo, smyčce a baso continuo, ale bylo to v úpravě pro cymbálovku. No a byla to ukázka z alba Gypsy Barok. Tohle album vyšlo v roce 2018 a šlo o barokní skladby právě v cymbálových úpravách, ale také autentické dochované romské melodie z 18. století. Úplně mi to zvedlo náladu, doufám, že vám také. Hrál nám na čembalo Šalef Adel a Marcel Komendant hrál na cymbál. A s nimi hrál Il Suonar Parlante, soubor Vittorio Gelmi, vedoucí tohohle souboru, renomovaný hráč na violu da gamba, dirigoval. A já mám pro vás pozvánku na svatovické varhaní večery. Pokud jezdíte tramvají, vidíte v Praze v tramvajích právě pozvánku nebo billboardy na tuhle akci. Je to opravdu velkolepé. Pokud byste neměli 14. července co dělat, jděte se podívat. Protože Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu varhaní hudby. Svatovické varhaní večery se letos zaskví v plném zvukovém lesku. Pražská katedrála se po dlouhých letech může pyšnit novými varhanami, monumentálním nástrojem z dílny věhlasné španělské dílny Gerharda Grenzinga. Díky dokonalým technickým vlastnostem může nástroj nabídnout daleko větší prostor pro výběr té nejnáročnější varhaní literatury. Během 10letních koncertů se představí skuteční mistři ve svém oboru, které bude mít návštěvník na dohled díky mobilnímu hracímu stolu umístěnému v dolní části chrámové lodi. No a takže nejen, že to uslyšíte, ale také uvidíte. Koncerty se konají vždy v úterý od 19 hodin. Ve třetím koncertním podvečeru 14. července uslyšíme významného německého hudebníka a dlouholetého varhaníka v St. Gallen Willibalda Guggenmose v rozmanitém mixu 7 autorů Herbertem Jurielem počínaje a Louisem Wienerem konče. My si pustíme zase svatební pochod, tentokrát z opery Lohengrin. Tím utneme tady zvaní na svatovické varhaní večery. Pokud byste tento týden neměli čas, přemýšlejte nad těmi dalšími úterky, protože toto je opravdu unikátní podívaná a můžete i unikátně slyšet ty nové varhany. A probíhá to jenom v létě, takže škoda toho nevyužít. No a teď už ten další svatební pochod. Je sezóna, nedá se nic dělat.

Český filharmonický sbor Brno a orchestr českých komorních solistů pod taktovkou Petra Fialy, tak tyhle právě jste slyšeli hrát a hráli nám svatební pochod z opery Lohengrin Richarda Wagnera. Teď si pustíme kouzelnou flétnu, uslyšíme duet z prvního dějství a Kristin Kark nám zaspívá a Rolando Viazon.

Chamber Orchestra of Europe pod taktovkou Janika Nezet a Segen nám zahráli duet z kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta. No a teď zpátky domů. Jan Novák, český skladatel, klavírista, básník, milovník latiny, který žil mezi lety 1921 až 1984. Tak toho si právě teď pustíme. Skládal v neoklasicistním stylu, byl ovlivněn jazzem a Bohuslavem Martinů, ale hlavně v roce 1968 emigroval. No a my uslyšíme koncert pro dva klavíry a orchestr a tady bude účinkovat jedna z jeho dcer, Dora Novák-Wilmington, klavír, která nám zahraje spolu s Karlem Košárkem. Tento klavírní dvojkoncert měl premiéru v roce 1955 a právě odráží Novákovi dojmy z pobytu v Americe, kde se setkal mimo jiné právě s Bohuslavem Martinů či Aaronem Copelandem a načerpal tam vlivy jazzu. Takže tedy koncert pro dva klavíry a orchestr, třetí věta Jana Nováka, hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila a také hraje Dora Novák-Wilmington a Karel Košárek.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dnes jsme se už bavili o svatovíckých varhaních večerech, no a teď jsme si udělali takové krátké varhaní odpoledne. Slyšeli jste tokátu z varhaní symfonie číslo 5, Charles Marie Vidor složil tuhle hudbu a William McVeer nám zhrál na ty varhany. My si pustíme teďka Antonína Dvořáka a pustíme si instrumentální úvod z Dvořákovy kantáty Svatební košile na motivy balady Karla Jaromíra Erbena. Tato skladba se jmenuje v anglickém originále The Spectre's Bride a vznikla na objednávku festivalu v Birminghamu a velmi přispěla právě k Dvořákově mezinárodní slávě. Ukázka pochází z nové české nahrávky, která vyšla letos. Bylo to natočené v Obecním domě živě v roce 2024. Na koncertě ke 140. výročí této skladby, ale vyšlo to tedy až letos. Takže Svatební košile kantáta uslyšíme první větu introdukci a zahraje nám Prague Filharmonia, Petr Altrichter diriguje.

Erwin Schulhoff, avantgardní meziválečný skladatel, otec režiséra Petra Schulhoffa, který pocházel z německy mluvící rodiny a po nástupu nacismu se stal nadšeným komunistou. Byl žákem Alojze Háby a klavíristou Československého rozhlasu. A řada jeho skladeb byla ovlivněna také jazzem. Zemřel na tuberkulózu v koncentračním táboře. Hrál nám Krása kvartet a bylo to právě tedy z debutového alba Smyčcového kvarteta Krása kvartet s názvem Youth, mládí. No a my si teď pustíme Vojtěcha Jírovce. Zase je to ukázka z alba, které vyšlo tedy loni se skladbami českého klasicistního autora v podání britských hudebníků, ale zahrají nám London Mozart Players, to je komorní orchestr, který byl založený v roce 1949. Je to nejdéle nepřetržitě fungující komorní těleso ve Velké Británii. No a možná bychom si mohli říct ještě něco k Vojtěchu Jírovcovi, český skladatel období klasicismu, zemřel v roce 1850. Rodák z Českých Budějovic a prosadil se v zahraničí, působil ve Vídni, v Itálii, v Londýně. No a přátel se třeba s Haydnem a nesl rakev na Beethovenově pohřbu. Patřil k uznávaným evropským skladatelům své doby.

Božský šosák Vojtěch Jírovec a jeho symfonie Concertante D-dur. Slyšeli jste třetí větu a hrál nám London Mozart Players. Howard Griffith dirigoval. Teď si pustíme hudbu z filmu Lawrence z Arábie. Film z roku 1962, no a jde o ukázku z alba Le Chose de la Vie Cinema 2, kterým Renaud Capuçon navazuje na své úspěšné filmové album Cinema z roku 2018. Le Chose de la Vie natočil v roce 2024. Ovšem, tentokrát natočil hudbu výhradně právě francouzských filmových skladatelů. No a zahraje je s ním renomovaný francouzský orchestr zaměřující se na stylovou interpretaci hudby od 17. do 21. století. Le Siècle a Duncan Ward bude dirigovat. Tahle filmová hudba, kterou si teď pustíme, byla oceněna Oscarem, nominovaná na Zlatý globus. No a Maurice Jarre získal Oscary také za filmy Doktor Živágo a Cesta do Indie. A právě Maurice Jarre složil hudbu k filmu Lawrence z Arábie.

0: Klasik Praha.
1: V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než 20 let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Trefíte se?
8: Tak se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla třetí věta vodní hudby Georga Friedricha Händla. Scottish Chamber Ensemble nám hrál, nebo skotský komorní orchestr, a Alexander Gibson dirigoval. Maurice Ravel a jeho sonatina pro klavír, ta je v našem playlistu na řadě právě teď. Pokud byste chtěli znát náš kompletní playlist, není nic jednoduššího, než se podívat na náš web klasikpraha.cz. Na klavír hraje Nicole Bóková.

Maurice Ravel, kterého nám hrála Nicole Bouková, která je taky mimo jiné skvělá skladatelka. Podívejte se na její hezký web. Koncert pro violončelo a orchestr. Pustíme si první větu Artura Blisse. Je to violončelový koncert z roku 1970 anglického skladatele, tedy právě Artura Blisse. A on vznikl na objednávku Mstislava Rostropoviče. Premiéru dirigoval Benjamin Britten.

Dozněla část violončelového koncertu z roku 1970 Artura Blisse. Artur Bliss zemřel v roce 1975, tedy tohle napsal 5 let před svou smrtí. Jak už jsem předtím říkala, premiéru tohle koncertu dirigoval Benjamin Britten. No a Artur Bliss byl význačný britský skladatel konzervativního romantického stylu, který byl u nás prakticky neznámý. V 60. a 70. letech působil jako dvorní skladatel královny Alžběty II. A nahrávka, kterou jste slyšeli, vyšla v roce 2025, tedy loni. No a Andrew Menzies, který dirigoval tady královskou Liverpoolskou filharmonii, je mimo jiné také houslista, který se právě věnuje především barokní hudbě. Ale no a tady dirigoval Guy Johnstona, který nám hrál na violončelo. To je jeden z mladých hudebníků BBC. V roce 2000 získal tenhle titul. No, my si teď pustíme sousedskou 5. část ze svity z baletu Třírohý klobouk Manuela de Falie. Dalaský symfonický orchestr nám zahraje a Eduardo Mata diriguje. 14 hodin 54 minut, 10. července, pátek a svátek má Libuše a Amálie, takže všechno nejlepší Amálkám a Libuškám.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Profi vodá, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Klasik Praha.

František Xaver Richter a jeho symfonie v F-dur. Slyšeli jste třetí větu. Helsinský barokní orchestr nám hrál a Aapo Häkkinen dirigoval. Teď se zasníme společně s Claudem Debussym. Daniel Hope nám zahraje na housle a Zürcher Kammerorchester nám zahraje společně s ním.

0: Garrick Ohlson nám zahrál na klavír společně s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka koncert pro klavír a orchestr G-moll. Slyšeli jsme třetí větu Allegro con fuoco. A v 15 hodin 21 minut je na řadě novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Pomalu nám končí pracovní 28. týden roku 2026 a na řadě je tedy 28. novinka. Letošní rekordní letní teploty si nyní můžeme připomenout také v rubrice právě novinka týdne, a to prostřednictvím nového klavírního alba s příznačným názvem Inferno. Vyšlo v květnu u vydavatelství Alpha Classics a natočil ho uzbecký pianista Behzod Abdurajmov, rodák z Taškentu, který má ve 35 letech za sebou již úctyhodnou mezinárodní kariéru. Navzdory názvu Inferno a výraznému obalu, kde na pozadí za klavíristou žhne vesmír těleso, není spojitost mezi pekelnou tématikou a výběrem repertoáru příliš zjevná. Nejlogičtější je to v případě listovy sonáty po přečtení Danta. Na úvod alba si klavírista sympaticky vybral neposlouchané variace na Rodeho téma od Karla Černého, Beethovenova žáka a listova učitele, vídeňského virtuosa českého původu a dodnes stěžejní osobnosti klavírní pedagogiky. Dále na albu najdeme Debussyho Svit Bergamask, vybraná čísla ze Stravinského Petrušky a v závěru poetické intermezzo H-moll z Brahmsova opusu 119. Album v zahraničních médiích získalo velmi příznivé recenze, oceňující nejen klavíristovu bravurní techniku, ale také lyrický přednes a výrazovou hloubku. Právě Brahmsovo intermezzo H-moll si poslechneme jako hudební ukázku. Hraje Behzod Abdurajmov.

Dozněla novinka týdne. Pokud byste o ní chtěli vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a my si teď pustíme hudební žert. Pustíme si hudební žert jeho čtvrtou větu. Autorem není nikdo jiný než Wolfgang Amadeus Mozart a zahraje nám pražský komorní orchestr pod taktovkou koncertního mistra Bohdana Varchala.

0: Klasik Praha.
1: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Výzkum právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Výhry. Slevy. Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

15 hodin 38 minut. Dozněla romance z hudby k filmu Střeček. Hrál nám německý symfonický orchestr Berlín. Michail Jurovský dirigoval a Nemanja Radulovič hrál na housle. Hudba pochází z Petra Dmitrije Šostakoviče. Já už mám dneska nějaké páteční přeřeky. Teď si pustíme Karla Nielsna, symfonie číslo 2, opus 16, Four Temperaments. Pustíme si Sangvinika, čtvrtou část.

Carl Nielsen a jeho symfonie číslo 2, 4 temperamenty. Vy jste slyšeli čtvrtou větu Allegro Sanguineo. Hrál nám symfonický orchestr dánského rozhlasu. Michal Schönwand dirigoval. Teď si pustíme Erika Satieho a jeho Gnosien. Pascal Roger nám ho zahraje na klavír.

Krásné grozien Erika Satýho vystřídá Johann Adolf Haase a pustíme si ukázku z nahrávky, která vyšla před 2 lety. Jde o oratorium Ohnivý hadi v poušti na biblický námět, který Haase zkomponoval ve 30. letech 18. století. Původními interpretkami byly zpěvačky z benátského Syročince. Vokální party jsou vysoce náročné a virtuózní a nám teď zaspívá Julia Ležněvá. Na nové nahrávce jsou všechny role určené původně ženským zpěvačkám obsazeny kontratenoristy. Právě s výjimkou Julie Ležněvy, která zpívá Anděla. Bude doprovázet soubor Les Axans a Thibaut Noailly diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jste ukázku z alba American Road Trip, americký výlet, na kterém se houslista Hedelich a klavírista Weiss věnují americké hudbě různých žánrů. Tady jste slyšeli Louisiana Blues Start a Cakewalk, Samuel Kellerich Taylor, Perkinson hrál, nebo byl autorem této hudby a slyšeli jste tady hrát Augustina Hedelicha na housle, tam tedy nebyl ten klavírní doprovod, ale byla to ukázka tedy z toho alba Americký výlet, skvělé album. Opravdu si ho poslechněte, pokud ho nemáte nahrané někde v mobilu nebo to CD nevlastníte, můžete si pustit ukázky alespoň někde na internetu, lze to snadno dohledat. Augustin Hedelich je houslista žijící v Americe, narodil se v Itálii německým rodičům, je držitel ceny Grammy v roce 2023, mimo jiné zahajoval sezonu České filharmonie a Coleridge Taylor Perkinson byl afroamerický skladatel a dirigent, který dostal křestní jméno podle skladatele Samuela Coleridge Taylora. Věnoval se klasické filmové scénické hudbě, jazzu i dalším žánrům. No a vy jste slyšeli ten Cakewalk, což je afroamerický tanec, který je spojený s hudebním stylem ragtime. Můžete si, když si budete tuhle hudbu poslouchat, tak si můžete ten tanec vyhledat a možná si ho můžete i zatančit, nebo určitě si ho můžete i zatančit. Teď si pustíme Karla Nielsena, zase se trochu usadíme. Bude to Symfonia Espaziva, uslyšíme třetí větu, Symfonický orchestr Dánského rozhlasu nám zahraje a Michal Schönmann diriguje.

Ten tenor, který jste slyšeli, patřil Rolandu Villazónovi. La danza gialla luna e in mezzo al mare nám zpíval. Byla to hudba Joaquina Rossiniho. Doprovázela ho Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Marco Armiliato dirigoval. Teď nás čeká 13 minut 42 vteřin Wolfganga Amadea Mozarta. Pustíme si první část jeho slavné sonáty z roku 1780. 3, jmenuje se sonáta pro klavír číslo 11 A-dur. No a tématem této první věty je Siciliana, kterou ke svým vlastním orchestrálním variacím využil například i Max Reger v roce 1914. Tato sonáta obsahuje také slavný turecký pochod,

ten tvoří třetí část Rondo a la Turka. Nahrávka, kterou uslyšíme, je nahrávka klavíristy Andráše Šifa z roku 1981.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Trefíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Tohle byla filmová hudba z filmu Amarcord. Slyšeli jste hudbu tedy Nina Roty, který tuto filmovou hudbu složil. Hrála nám Filharmonika della Scala, Ricardo Chailly dirigoval. Teď si pustíme píseň z alba Trubadurky, které vyšlo koncem roku 2024 u Animal Music. No a tuhle hudbu složil současný český skladatel Michal Nejtek. No a zahraje nám Tiburtina Ensemble.

Michal Nejtek, který složil tuhle hudbu, řídil i Tiburtina Ensemble. Slyšeli jste, jak jsem předtím říkala, o ukázku z alba Trubadůrky. No a Michal Nejtek zhudebnil právě pro tenhle ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble texty středověkých okcitánských trubadůrek žen, některé v originálním jazyce, některé v českých překladech. No a zpěvačky Tiburtina Ensemble doprovázel mezinárodní soubor instrumentalistů hrajících na středověké nástroje. Text písně, kterou jste slyšeli, byl fragmentem milostného dopisu z počátku 13. století a autorkou byla trubadůrka Azalé Daltie. Skvělé, že víme, dokonce i jak se jí jmenovala. Jde o dosud jediný známý Sali d'amour, pozdrav lásky, což je specifický žánr okcitanské trubadůrské dvorské liriky napsaný ženou. Děkujeme Tiburtina Ensemble a také Michalu Nejtkovi, že pro nás zrestaurovali a zrekonstruovali tyhle písně ze 13. století. Geniální. Můžeme si to užívat i v roce 2026. Stejně tak jako Josefa Haydna a jeho symfonii číslo 93 D-dur uslyšíme v finále. Hraje londýnský festivalový orchestr pod taktovkou Rose Popla.

16 hodin 49 minut na Radiu Klasik Praha. Dozněla symfonie číslo 93 D-dur, slyšeli jste její finále Josefa Haydna. Hrál nám londýnský festivalový orchestr Rozpopl, dirigoval. A nás čeká Pavana v úpravě pro violončelo a orchestr, Pavana Gabriela Forého. No ale v té úpravě pro violončelo a orchestr nám zahraje Gautier Capuçon a doprovodí ho studiový orchestr.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
11: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
10: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Tohle byly české tance. Slyšeli jste druhou řadu, slyšeli jste Furianta. První část těch českých tanců Bedřicha Smetany. Hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Petr Altrichter dirigoval. Je 17 hodin 6 minut a to znamená, že za necelou hodinku budou na řadě další zprávy.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Berlínští filharmonikové pod taktovkou Seijiho Osavy nám zahráli symfonii číslo 1 D-dur, klasickou, a byla to první věta Sergeje Prokofjeva. Teď nás čeká také první věta, ale tentokrát Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Bude to koncert pro housle a orchestr e-moll. Hrají berlínští filharmonikové, Herbert von Karajan diriguje, a na ty housle nám zahraje Anne-Sophie Mutter.

0: Felix Mendelssohn, Bartholdy a jeho koncert pro housle a orchestr e-moll. Vy jste slyšeli jeho první větu, měla 13 minut 57 vteřin. Hrala nám Anne-Sophie Mutter společně s berlínskými filharmoniky pod taktovkou Herberta von Karajana. 17 hodin 26 minut. My si teď poslechneme, co vás ve středu čeká v hudbě Stříbrného plátna a potom Motýlek.
1: Klasik Praha.
2: Skotský skladatele Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
5: roir.cz. Co to je?
6: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
5: A kde je háček?
6: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
7: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněl Motýlek Edvarda Grieka, Alice Sara Ott nám hrála na klavír tuhletu krátkou skladbičku, která měla minutu 30. Teď si zase pustíme něco dalšího, to bude 9 minut 30 vteřin, 34 přesně. Koncert pro housle a orchestr, klavír tedy vystřídají housle a Max Bruch je autorem hudby, kterou uslyšíme. Koncert pro housle a orchestr číslo 2, D-mol, uslyšíme třetí větu a New Philharmonia Orchestra nám zahraje Jesus López Kobuš diriguje a Itzhak Perlman zahraje na housle.

Jacek Perlman nám hrál na housle právě koncert pro housle a orchestr číslo 2. D-moll Maxe Brucha, vy jste slyšeli jeho třetí větu. No a teď si pustíme Almu Mahlerovou. Autorem textu písně je Rainer Maria Rilke. No a ona složila hudbu k tomu textu, který se jmenuje První lipový květ je jemně unášen větrem. Lípy už nám pomalu odkvétají, nebo ve většině místech už odkvetly, ale to vůbec nevadí, protože my si ten čas kvetení lip můžeme díky Almě Mahler připomenout. Interpretky, které budou zpívat, jsou belgická sopranistka a arménsko-dánská pianistka, nebo budou zpívat a hrát. Elise Kaliverk je ta sopranistka a Mariana Shirinyan je klavíristka. Na nahrávce tady zní piano z roku 1899 z doby právě vzniku těchto písní. Tak se nechte unášet jako první lipový květ větrem. Je 17 hodin 42 minut a je pátek, takže nikam nespěcháme.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Výhry.
4: Slevy.
3: Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Play, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Tohle je Klasik Praha.

Tohle byla předehra pro orchestr Bohuslava Martinů. Zahrala nám Česká filharmonie, Jiří Bělohlávek dirigoval. No a my si teď pustíme takovou předehru před zprávami. Bude to koncert A-dur pro housle a smyčce. Uslyšíme druhou větu Antonia Vivaldiho. Zahraje nám The Academy of Ancient Music. Andrew Menzies diriguje a sám Andrew Menzies hraje na housle.

0: 17 hodin 59 minut 59 vteřin, tak teď je 18 hodin. Tak jsem myslela na ty minuty, až jsem vám to úplně špatně řekla. Přesně 18 hodin, tedy na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Budovu 34 v bývalém baťovském továrním areálu v centru Zlína nebude podle statika možné zachránit. Po rozsáhlém požáru, který začal ve čtvrtek ráno, se tam zřítily dvě části objektu a není vyloučeno, že celá stavba ještě spadne. Pokud se tak nestane, bude muset majitel budovu zdemolovat. Irán požádal USA o pokračování mírových rozhovorů a Spojené státy s tím podle amerického prezidenta souhlasili. Donald Trump ale dodal, že předchozí příměří už skončilo. Do Karlových Varů přijel americký herec Kevin Bacon. Na 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu ho doprovodila i manželka se synem. Večer tam uvedou snímek rodinný film, který Bacon s manželkou režírovali a spolu se svými dětmi si v něm zahráli. No a počasí, víkend bude slunečný, v sobotu odpoledne může být místy oblačno a teploty se vyšplhají k 26 stupňům Celsia. Tolik poslední zprávy tohoto týdne, nás čeká ještě hodinka nejlepší hudby za posledních 500 let a potom pravidelný pořad.
1: Jsme Klasik Praha.

Segura Costa hrála na klavír etídu C-moll číslo 12 opus 10 Friderika Chopina. No a já jsem předtím říkala, že nás čeká poslední hodinka nejlepší hudby za posledních 500 let a potom pravidelný pořad. Tím bude hudba podle kalendáře. Bude to 28. díl o Josefu Sukovi mladším. No ale potom vás samozřejmě čeká ještě koncert bez smokingu. Takže to znamená, že dál budete poslouchat celý večer i celou noc, i celé ráno skvělou hudbu. No a opět se spolu uslyšíme zítra ve 12 hodin. Ale ještě dnes nekončíme, teď si pustíme dechový kvintet, první větu Allegro moderato od Jaroslava Ježka. Letos v září to bude 120 let od narození Jaroslava Ježka, narodil se 25. září. Kvůli špatnému zraku nebyl Jaroslav Ježek přijat na Pražskou konzervatoř na klavír. Skladbu studoval u pana Jiráka a Alojze Háby a také Josefa Suka a také u Jebe Ferstra. A nestudoval tedy klavír, ale studoval skladbu, ale absolventskou skladbu měl klavírní koncert. Tomu na absolventském koncertě v roce 1927 v Rudolfinu hrála Česká filharmonie. No a byl členem hudební skupiny Mánesa, s ním také Pavel Bořkovec, Iša Krejčí a čestným členem byl právě také Bohuslav Martinů. No a Ježkův dechový kvintet je z roku 1931 a v druhé části, ne v této, kterou uslyšíme, využil i saxofon. Tím jsem tedy chtěla říct, proč jsem mluvila o tom klavíru. Že je vlastně dobře, že mu ten klavír nedovolili hrát, protože díky tomu mohl skládat třeba dechový kvintet. Díky tomu se vlastně dostal na skladbu a můžeme vnímat tu jeho hudbu mnohem komplexněji, než kdyby byl pouze klavíristou. Takže vlastně všechno zlé je k něčemu dobré. Děkujeme takhle zpětně Jaroslavu Ježkovi, no a pojďme si užít ty jeho dechy.

Reichovo dechové kvinteto nám zahráli dechový kvintet, první část tedy toho kvintetu Allegro moderato andante Jaroslava Ješka. No a teď ho vystřídá Antonín Dvořák. My si pustíme jeho koncert číslo 2 Hámol pro violončelo a orchestr. Pustíme si třetí část finále Allegro moderato. Zahraje nám tentokrát symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila. Tomáš Jamník bude hrát na violončelo.

Tomáš Jamník nám bravurně zahrál na violončelo a s ním Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila. Byl to koncert číslo 2 H-moll pro violončelo a orchestr. Jeho tedy třetí věta v finále. Ale kdo moderá, to neslyšeli jsme ten koncert celý. Antonín Dvořák tenhle koncert složil. No a my na Radiu Klasik Praha v 18 hodin 25 minut pustíme hudbu filmovou, hudbu z amerického mysteriózního filmu s Jane Fondovou hlavní roli, který se odehrává v klášteře v Montrealu a jmenuje se Aneška Boží. Tahle hudba, kterou složil Georges Delery, byla nominovaná na Oscara. Georges Delery byl 5x nominovaný a 1 cenu získal. No a dirigoval tady David Newman, člen slavné rodiny amerických filmových skladatelů, bratr Thomase Newmana, a Sarah Andon zahraje na flétnu a David Newman bude dirigovat nebo vede ten soubor, který se jmenuje Veres Saraband Symphony Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Pokud vás tato hudba omladila, tak to bylo správné, protože jste slyšeli Plamen mládí Johana Strause mladšího. Baskovský ansámbl nám hrál, neboli Baskovského soubor, a Vili Baskovský dirigoval. Teď si pustíme Henryho Parsla a jeho arii z narozeninové ódy pro královnu Marii. Bude to ukázka z alba, které vyšlo v září roku 2025. Jsou to Songs of Passion, neboli písně vášně, zaměřeného na, nebo vášnivé písně, zaměřeného na anglickou renesanci a rané baroko. Jsou tam tedy autoři, jako je Downland nebo právě Henry Parsel. No a Henry Parsel byl právě nejvýznamnější anglický barokní skladatel. Působil v Královské kapli v Londýně a v Westminsterském opatství. A tuto narozeninovou ódu právě napsal pro královnu Marii II. Stuartovnu v roce 1694. Téhož roku královna zemřela. Parsel pro ní napsal pak i známou pohřební hudbu a sám ji přežil jen o několik měsíců. Zemřel jako Mozart v 35 letech.

Krásná arie z narozeninové ódy pro královnu Marii Léa de Sandre nám zpívala a soubor, který nám hrál, to byl soubor Thomase Danforda Jupiter. My si teď pustíme Edwarda Elgra a jeho symfonii číslo 1 a Azdur, bude to první věta. A Philharmonia Orchestra nám zahraje Andrew Davis, diriguje. No a s touto skladbou se s vámi pro dnešek rozloučím. A my se opět uslyšíme zítra a také v neděli. Takže se na vás budu těšit. Užijte si krásný páteční večer. Pokud třeba jdete do kina, tak se bavte, nebo pokud jdete kamkoliv jinam, nebo i pokud zůstáváte doma. Mějte prostě pohodu, protože je pátek, jsou prázdniny. No a čeká vás hudba podle kalendáře a potom koncert bez smokingu. V tom zahraje mimo jiné Richard Wagner, Anton Bruckner, třeba Josef Reicha taky, nebo Maurice Ravel. Tak teď už ten Edward Elgr, už je na čase, abych se s vámi opravdu rozloučila. Loučí se Bára Sedláčková, naslyšenou zítra. No a mějte krásný večer, krásný den, krásný život, krásné všechno. Naschledanou.

0: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Tohle je Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
10: Dnes si v hudbě podle kalendáře na Klasik Praha připomeneme 15. výročí úmrtí vynikajícího českého houslisty Josefa Suka. Zemřel 7. července 2011. Josef Suk se narodil 8. srpna 1929 v rodině inženýra Josefa Suka, majitele cukrovaru a amatérského houslisty a Marie Sukové, rozené Vlkové. A je samozřejmě velmi dobře známo, že byl vnukem skladatele Josefa Suka a pravnukem Antonína Dvořáka. Housle Josefa Suka doprovázely od raného mládí. Sám uváděl, že asi od 6 let a první školení dostal od křečovického pana učitele. A pak to byl především český houslový virtuos Jaroslav Kocián, který ho naučil vše, co činilo jeho hru výjimečnou. Po jeho smrti v roce 1950 pokračoval Suk u dalších profesorů houslové hry na Pražské konzervatoři, Norberta Kubáta a Karla Schnebergera. Už během studií byl v roce 1949 poslán do Paříže a do Bruselu, aby tam reprezentoval mladou generaci českých houslistů. Absolvoval také 4 semestry na AMU v Praze u profesorky Marie Hlouňové a profesora Alexandra Plocka. Byl však z politických důvodů vyloučen. Jak později v roce 2003 podotkl ve své řeči při příležitosti udělení titulu doktor honoris causa na pražské AMU. AMU byla tenkrát spíše vojenská a politická škola. Protestoval jsem například proti tomu, aby studenti museli kopat v zákopech. Přitom trpěli naše prsty a já chtěl být přece hudebníkem. Byl jsem proto po 4 semestrech vyloučen a za trest jsem měl nastoupit do Košic k vojenskému útvaru. V poslední chvíli jsem byl zachráněn a dostal jsem se do Auzu, kde jsem si 2 roky odbýval vojenskou službu a mohl hrát na housle.

Na Klasik Praha hudbě podle kalendáře dozněla druhá a třetí věta ze sonáty pro housle a orchestr Giovanni Battisti Pergolesiho. Na housle hrál Josef Suk, Sukův komorní orchestr řídil Julius Carbertoli. V letech 1950 až 52 působil Josef Suk jako primárius pražského kvarteta a v období let 1953 a 55 byl koncertním mistrem činoherního orchestru Národního divadla. Pak do roku 1957, jak už víme, působil jako solista armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Prvním velkým úspěchem byl jeho solový koncert v Praze 6. listopadu 1954. Jeho první zahraniční cesty vedly do Spojených států, kam jej pozval dirigent George Sale, aby hrál s Clevelandským orchestrem. Následně pak v roce 1958 vystupoval v Německu, Holandsku, Rumunsku, Francii i Belgii. V roce 1960 mu byly státem zapůjčeny housle od Antonia Stradiváriho z roku 1710, které věnoval československému státu krátce před svou smrtí houslista Váša Příhoda. Suk hrál tak

na Stradiváriho nástroj Libon a housle Prince Oranžský, které postavil Giuseppe Guarneri del Gesù. A dlouhá léta také hrával na nástroj od Přemysla Špidlena. V roce 1961 byl Josef Suk jmenován solistou České filharmonie a absolvoval s ní mnoho zahraničních turné a řadu recitálů v komorních cyklech. Za své nahrávky obdržel řadu významných cen, Grand Prix du Disque v Paříži za Debussyho a Janáčkovy sonáty, za Dvořákovo trio Dumky s Janem Panenkou a Milošem Sádlem, za komplet Mozartových houslových koncertů s Pražským komorním orchestrem řízeným Liborem Hlaváčkem, za koncert Albana Berga a koncerty Bohuslava Martinů. Kromě houslí se věnoval také hře na violu a nahrál Mozartovu koncertantní symfonii, kde hrál part houslí i violy. S Českou filharmonií a dirigentem Dietrichem Fischerem Dieskauem nahrál Berliozova Harolda v Itálii. Poslechněme si teď ze zmiňované oceněné mozartovské nahrávky první větu Allegro z Mozartova koncertu pro housle a orchestr číslo 3 G-dur.

Vedle významné sólové dráhy se Josef Suk především zaměřil na hudbu komorní. Není divu, vztah ke komořině mu byl samozřejmě dán rodovou tradicí, protože koncertování dědečka Josefa Suka v Českém kvartetu bylo u nich doma často probíráno. Také jeho otec, majitel cukrovaru, provozoval amatérsky komorní hudbu a malý Josef byl do domácího muzicírování zapojen. Už na konzervatoři pak hrával při studiu koncertních solových partů se svým učitelem Kociánem houslová dueta. A jak už jsem říkala, už za studentských let působil jako primárius pražského kvarteta. Po necelých 2 letech z kvarteta tehdy odešel a založil si vlastní soubor solistů, Sukovo trio. Pojmenoval je po svém dědečkovi a společně s klaviristou Janem Panenkou a violončelistou Josefem Chuchrou absolvovali řadu koncertů doma i v zahraničí a uskutečnili také mnoho výtečných nahrávek. Jako duo s Janem Panenkou pak nahráli mimo jiné komplet Beethovenových sonát a jejich nahrávka Šostakovičovy sonáty pro violu a klavír byla světovým primátem. Jako violista hojně spolupracoval také se Smetanovým kvartetem. Velmi významná byla i jeho spolupráce s čembalistkou Zuzanou Ružičkovou. Společně absolvovali nejen řadu koncertů, ale také nahráli Bachovi a Händlovi sonáty. My si teď v podání Smetanova tria poslechneme první větu Allegro vivace e con brio z klavírního tria číslo 5 D-dur Ludvika van Beethovena. V této nahrávce je u klavíru už Josef Hála, který v roce 1980 v souboru nahradil Jana Panenku.

Repertoár Josefa Suka byl opravdu rozsáhlý. Sahá od barokní hudby, Pergolesiho, Corelliho, Händla a Bacha přes Beethovena a Mozarta až po díla 20. století. Za své poslání a povinnost však považoval šířit především českou hudbu a zvláště díla svého děda a praděda Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Roku 1974, v roce stého výročí narození skladatele Josefa Suka, navrhnul Josef Suk udělit název Sukův komorní orchestr už existujícímu tělesu, které vyrostlo ze seskupení studentů konzervatoře a v roce 1981 se pak ujal role jeho uměleckého vedoucího. Ostatně tento soubor už jsme slyšeli v ukázce hned v úvodu našeho pořadu. V roce 1979 rozšířil Josef Suk svou aktivitu o pedagogickou činnost na Vysoké hudební škole ve Vídni, kde působil až do roku 1986. Josef Suk byl držitelem titulu Zasloužilý umělec a od roku 1977 Národní umělec. V roce 2002 byl oceněn nejvyšším francouzským státním vyznamenáním, Řádem čestné legie. Zemřel v noci ze 6. na 7. července 2011 na karcinom prostaty. Pochován byl v Praze na Vyšehradském hřbitově v rodinné hrobce. Vzpomínku na tohoto nezapomenutelného českého houslistu světového významu logicky uzavřeme hudbou českou, k níž měl tak úzký vztah. A to hudbou Antonína Dvořáka. V jeho romanci pro housle a orchestr F-moll opus 11 Josefa Suka doprovodí Česká filharmonie, kterou řídí Václav Neumann.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla do.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Klasik Praha.
12: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
11: Klasik Praha.
13: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha zahájí předehra k opeře Mistři pěvci norimberští německého skladatele Richarda Wagnera. Libreto k této zhruba 4,5 hodiny trvající opeře si napsal skladatel sám a premiéra se konala 21. června 1868 v Mnichově. Dílo na rozdíl od jiných Wagnerových dramat nevykazuje žádné prvky mytologického pozadí a celý děj je založen na skutečných historických postavách. Wagner vykresluje skutečné postavy z Norimberka 16. století éry reformace. Hlavní postavou opery je Hans Sachs, ve své době oblíbený a uznávaný básník, který byl se svými více než 6000 díly jedním z nejplodnějších německých básníků. Po tomto, řekněme, prologu dnešního koncertu bez smokingu se budeme věnovat symfonii číslo 2 C-moll rakouského skladatele Antona Brucknera. Bruckner se věnoval hudbě od dětství, protože se předpokládalo, že později převezme otcovo učitelské povolání. Rád poslouchal varhany v blízkém San Florianu a protože byl bystrý, ve škole brzy přeskočil děti svého věku a začal pomáhat otci vyučovat mladší školáčky. Když mu bylo 9, stal se žákem Johanna Batisty Weisse, varhaníka v blízkém Hershingu. Tam poznal církevní díla Bachova, Händlova, Haydnova i Mozartova. O řadu let později, v 31 letech, začal ve Vídni u varhaníka, skladatele a hudebního teoretika Simona Sechtra studovat kontrapunkt a zákony církevní skladby. Výuka probíhala písemně a formou jakýchsi konzultací při Brucknerových návštěvách Vídně. Jako 39-letý v roce 1863 uslyšel v Linci poprvé hudbu Richarda Wagnera, jeho Tannhäusera, a bylo to vskutku osudové setkání. Bruckner se poprvé pustil do symfonické formy. A nebyla to věru cesta jednoduchá. Bruckner svá symfonická díla mnohokrát přepracovával, revidoval, pracoval na řadě verzí. Je autorem 9 symfonií, i když jedna z oblíbených brucknerovských anekdot říká, že vlastně napsal za celý život symfonii jednu, ale 9krát. Ve skutečnosti je jeho symfonií 11. První dvě ovšem nebyly za skladatelova života provedeny. Dnes večer na Klasik Praha zazní jeho symfonie číslo 2 C-moll. Hrát v obou případech, tedy Wagnerově předehře k mistrům pěvcům norimberským i Brucknerově symfonii, bude Gewandhaus Orchestr Leipzig, který řídí Andris Nelsons. No a já vám přeji krásný večer.
14: Koncert bez smokingu
12: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, buď na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Bez hudebních ukázek najdete naše pravidelné pořady také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mým dnešním hostem vlastně prvním v novém roce 2026, ovšem pořad natáčíme v roce 2025, tak si musíme dávat pozor na slova jako letos, loni a podobně. Mým dnešním hostem je tedy jeden z nejvýraznějších tuzemských houslistů mladé generace, 20-letý hudebník, který už je na solové vystupování zvyklý doslova od dětství. Můžete ho znát třeba i z televizních soutěží jako Virtuozo z V4+, nebo Eurovize, ale je také laureátem, řekněme, soutěží tradičnějšího formátu, vítězem Kociánovy soutěže v Ústí nad Orlicí, držitelem druhé ceny v solové a první ceny v komorní kategorii ze soutěže Concertino Praga a tak podobně. No a znáte ho už i z našeho vysílání, protože také Chile nahrává pro suprafon. V roce 2023 mu vyšlo debutové album se sonátami Žena Izaje, pak tedy loni v roce 2025 vydal další dva tituly, album s českou komorní hudbou společně s pianistou Janem Schulmeistrem a nejnověji houslové koncerty Prokofieva a Šostakoviče, které natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám Daniela Matejču, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak já začnu velice těžkou otázkou. Prokofiev nebo Šostakovič? Kdo z nich vám je bližší svým hudebním jazykem?
3: Je to zajímavá otázka. Pro mě osobně to byl vždycky Šostakovič, ať už jeho symfonická tvorba nebo komorní. Je mi to obecně bližší.
2: Mně taky, to je zajímavé, v tom se shodujeme. Mně přijde ten Šostakovič takový osobitější, má takový jaksi svéráznější hudební jazyk, který podle mě více vypovídá o té jeho době, ve které žil.
3: Přesně tak. Přesně
2: ten Prokofiev je ještě hodně takový zakořeněný v tom 19. století, ale samozřejmě oba jsou skvělí. No a které z těch koncertů, které jste natočili, je náročnější na hraní? Ten Prokofievův nebo ten Šostakovičův?
3: To jde ruku v ruce právě k té předešlé otázce, protože každý z nich má svůj osobitý hudební jazyk a i přesto, že preferuji Šostakoviče jako obecně jako skladatele, tak Prokofievův skladatelský sarkazmus je nepopiratelný a předvést ho v té opravdové a upřímné podobě je snad ještě v něčem náročnější, než se vcítit do skladby Šostakoviče.
2: Takže řekněme, je náročnější po interpretační stránce nebo výrazové?
3: V podstatě i technické.
2: I technické, dobře. No a to byl takový koncept, že to oba budou tedy koncerty číslo jedna těchto dvou skladatelů?
3: Ano, ano, to byl původní záměr a hlavně každý z těch koncertů hraje v mým životě osobním velkou roli, ať už Šostakovič na Eurovizi nebo Prokofiev v Rudolfínu na Concertino Praga, takže si obou koncertů vážím naprosto stejnoměrně a proto jsme se rozhodli je natočit společně.
2: Takže koncerty číslo dva pak třeba přijdou na nějakém dalším albu zase.
3: Třeba.
2: Je to možné, dobře. Já jsem se dočetl o tom prvním koncertě Sergeje Prokofieva, ze kterého si můžeme tedy za chvíli pustit ukázku, že prý v Paříži, kde měl premiéru v roce 1923, vůbec neměl úspěch. Ze zajímavého důvodu, že prý pro pařížské publikum před 100 lety byl příliš málo moderní. Tak to mě zaujalo.
3: Dokonce málo moderní.
2: Málo moderní, no.
3: Když si vybavíme historii například Svěcení jara, kdy v tom začátku 20. století to způsobilo velký poprask, tak mě upřímně řečeno tato informace velmi překvapuje.
2: No mě to taky překvapilo, ale tohle tedy už bylo o 10 let později, takže v Paříži už naopak Stravinsky tehdy byl velmi v módě, takže Prokofiev už jaksi nedostával tehdejším avantgardním standardům. Tak to mě přišlo zajímavé, když jsem si představil některé české posluchače, jak říkají, že ten Prokofiev je takový na ně moc moderní. Že v Paříži před 100 lety to bylo málo. No tak pojďme si teď poslechnout druhou větu z tohoto houslového koncertu číslo 1 Sergeje Prokofieva, kterou nám zahraje houslista Daniel Matejča, jenž je naším dnešním hostem spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Daniel Matejča, který nám teď zahrál druhou větu z houslového koncertu číslo 1 Sergeje Prokofieva. Ukázka z jeho nejnovějšího alba, které vyšlo u Suprafonu a které natočil spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem. Taková nabízející se otázka, jak se vám spolupracuje tedy se Sočerem a s dirigentem Netopilem.
1: Byla to velmi příjemná spolupráce. My jsme s Tomášem přímo Šostakoviče kdysi prováděli s Brněnskou filharmonií na Lednicko-Valtickém festivalu a tam právě vznikla ta idea zapojit ho do tohoto projektu společně se Suprafonem, protože jsem si té spolupráce neuvěřitelně vážil a velmi jsem si ji užil.
0: Jak se to vlastně stalo, že jste vydal v roce 2025 u Suprafonu hned dvě alba, jedno tedy komorní, druhé s orchestrem?
1: Je to krásný příběh, protože my jsme s Honzou Schulmeistrem po účasti v koncertínu Praga získali jako hlavní cenu právě nahrávku u Českého rozhlasu. To se nám poté podařilo spojit se Suprafonem, jelikož u nich nahrávám běžně. A tím pádem to dopadlo tak, že již déle plánovaný projekt Šostakoviče a Prokofieva jsme vlastně natočili v podstatě ve stejnou dobu jako nahrávku s Honzou Schulmeistrem.
0: Co se týče tady těchto orchestrálních Prokofieva a Šostakoviče, je to v plánu někdy v budoucnu třeba zahrát i koncertně?
1: Určitě už jsme se o tom bavili a toho Šostakoviče já osobně rád předvádím naživo, možná ještě o něco více než nahrávám, protože když člověk v kuse hraje toho Šostakoviče a vcítí se do toho celého příběhu, je to neuvěřitelně silný zážitek jak pro interpreta, tak doufaje i pro publikum.
0: Vy jste tedy, jak jste už říkal, hrál Prokofieva ve finále Koncertino Praga, Šostakoviče jste hrál na Eurovizi. Vnímáte to teď zpětně pozitivně, že jste byl v uvozovkách tím, jak se říká, zázračným dítětem, je to takový ošklivý pojem. Máte pocit, že je to dobře, že jste toho tolik stihl vlastně tak strašně rychle?
1: Já si myslím, že to byl výsledek kombinace tvrdé práce a hlavně velkého štěstí.

0: umožněno nastoupit na HAMU trochu dříve, tím pádem jsem dokončil bakalářské studium společně s maturitou v jeden rok.
1: A stále ještě tedy studujete u profesora Ivana Strause?
0: Přesně tak. Momentálně ještě doplňuji svá studia v Grazu v Rakousku u Barnabáše Kelemena, maďarského lektora. A společně s těmito dvěma kantory tvoříme hudbu krásnou.
1: A v tom Grazu je to Erasmus teda, nebo nějaký výměnný program?
0: Přesně tak.
1: Takže vy tam jste jaksi jenom, jak se to říká, vy tam jenom dojíždíte, nebo ano?
0: Přesně tak.
1: V podstatě nejste tam nastálo.
0: Přesně řečeno.
1: Rozumím. No a vy jste u profesora Ivana Strause vlastně celou dobu. Je to pro vás stále ještě přínosné? Získáváte ještě pořád nějaké cenné podněty, nebo jste třeba uvažoval o tom, že by stálo za to, nic proti němu samozřejmě, ale že by třeba stálo za to změnit to ucho, které vám dává tu zpětnou vazbu?
0: Bez pochyby stále získávám mnoho od pana profesora. Samozřejmě je důležité rozšiřovat si obzory mezinárodně, ale té celoživotní v podstatě spolupráce s panem profesorem si neuvěřitelně cením, protože mě skutečně vychoval jako hudebníka a teď je na mě, abych ty jeho rady vstřebával a aplikoval do běžné praxe.
1: Ale samozřejmě tedy další jaksi feedback získáváte třeba i na masterclassech a podobně, že toho se určitě taky
0: přesně
1: účastníte,
0: tak.
1: Ano. Máte nějaké houslisty, ať už z žijících kolegů, nebo třeba i v minulosti, kteří by pro vás byli, nechci říkat přímo vzorem, ale třeba jejich hra vás nějak inspiruje nebo ovlivňuje?
0: Je poměrně jednoduché pro mě vybrat pár jednotlivců a liší se to zejména programem. Ke každému programu já mám houslistu, který mě nejvíce sedí. Obecně řečeno je to pro mě Gidon Kremer. To je jako houslista číslo jedna v mých očích, vždycky byl a vždycky bude. A potom už to rozlišuju například pro hudbu Bartoka, obecně neofolklorismus, preferuju právě Barnabáše Kelemena, za kterým jsem odjel tento repertoár studovat. A nebo například Augustina Hadelicha, který je poté také proslulý mimo krásnou interpretaci klasických děl také novodobějších jako Ligetiho a tak.
1: Tak to jsou všechno samozřejmě známá jména. Gidon Kremer samozřejmě ten je výjimečný i tím svým důrazem na jaksi zajímavý repertoár a na připomínání děl skladatelů, zejména z těch zemí bývalého východního bloku. Stejně jako ostatně byl Dmitrij Šostakovič, takže pojďme si teď poslechnout druhou větu energické skerco z Šostakovičova houslového koncertu číslo 1. Zahraje nám houslista Daniel Matejča, který je dnes hostem Rádia Klasik Praha a bude to opět ukázka z jeho nejnovějšího alba spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Právě teď doznělo skerco z houslového koncertu číslo 1 Dmitrije Šostakoviče, který spolu s Prokofjevovým koncertem číslo 1 natočil houslista Daniel Matejča, náš dnešní host, na své nejnovější album se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem, které vyšlo nedávno u Suprafonu a z nějž tedy pocházela i tato ukázka. Taková klasická otázka pro houslistu, v jaké máte housle, jestli to není tajné.
1: Není to tajné. Mám momentálně dvoje housle. Jedny jsou Josef Galliano z Národní sbírky a moje takové hlavnější housle jsou přímo od Honzy Špidlena tady z Prahy, které jsem nedávno od něj pořídil a mám z nich neuvěřitelnou radost. Jsou to úplně nové housle, poměrně nepopulární koncept v houslistické společnosti, jako na nové housle se hledí s přimouřeným okem. Ale mně se to neuvěřitelně líbí, že ten nástroj roste se mnou a já se snažím mu dát co nejkrásnější život.
0: A v čem se liší třeba zvukově ten nástroj starý od toho nového?
1: Ten starý, konkrétně ten Galliano, již je v kompletním stádiu vývoje zvuku, tím pádem dosáhl svého limitu a je neuvěřitelně nádherně barevný a používám ho právě pro solovou či komorní hru a naopak nástroj od Honzy Špidlena je průraznější, je silnější a má větší vůli, co se týče obecné intenzity zvuku. Takže to je před orchestr naprosto ideální nástroj.
0: To je zajímavé, jak jste říkal, že ty nové nástroje nejsou takové oblíbené u houslistů. Je to tedy tak, že se dá říct, že jsou ty Stradivárky a ty housle z těch dílen těch starých mistrů opravdu lepší než ty moderní, nebo je to takový přehnaný hype, jak se říká?
1: Obecně se to říct skutečně dá,
0: jo. Protože
1: ty Stradivárky a Guarnerky, jak se říká, jsou skutečně jako na vrcholu té škály houslí, ale existují i nové nástroje, které neříkám přímo Stradivárky, ale třeba některé Galliánky skutečně přebíjí. A je to samozřejmě ta šťastná ruka housleře, že se mu to tak krásně podaří. A já jsem vděčný, že se to panu Špidlenovi moc krásně podařilo.
0: Mě to připomnělo, když tady byla před pár měsíci slavná houslistka Lila Josefovic, která právě říkala, že hrála na ty různé zapůjčené staré nástroje a bylo to hrozně nepříjemné, že pořád jaksi nejenom, že na ně musela dávat samozřejmě pozor, to musí být strašný stres, ale že taky občas jí ten nástroj prostě sebrali, musela ho vrátit a musela řešit, že příští měsíc nebude mít na co hrát, tak to je asi taky součást jaksi toho problému.
1: Přesně tak, i to se může stát, pokud ho má člověk zapůjčený. Říkám, buď ať už z národní nebo ze soukromé sbírky, toto riziko tam je a proto je krásné mít vlastní nástroj, který člověk má vždy k dispozici.
0: Ještě jsem si vzpomněl, vlastně taky říkala, že si pak teda nechala vyrobit své současné housle od nějakého houslaře z Brooklynu právě a že dělali s kolegy v Carnegie Hall takový experiment, že naslepo testovali různé housle, jestli poznají, jestli je to nový nástroj nebo jestli jsou to Stradivárky a říkala, že to teda bylo velmi těžké poznat.
1: Opravdu.
0: No,
1: tak. Že? To pouze potvrzuje, co jsem říkal.
0: V mnoha případech se vůbec netrefili. Já jsem se chtěl zeptat, jaký je váš vztah ke karbonovým smyčcům? To je teďka takové aktuální téma.
1: Vím, že se o tom hodně mluví.
0: No.
1: Já s tím mám minimální zkušenost a upřímně spíše zastávám tradiční dřevo.
0: Rozumím, no jako většina lidí asi, no ano. Já jsem to sledoval, protože teď se řešilo na podzim, jestli se nezakáže jaksi mezinárodní obchod s tím dřevem brazilským, ze kterého se ty smyčce vyrábějí, protože Aha. Je to ohrožené ten strom a dokonce Brazílie navrhovala ho přesunout do vyššího stupně ochrany, což by znamenalo, že by se nové smyčce už z něho prakticky nemohly dělat.
1: Až takhle.
0: Ale neprošlo to. Nakonec teda 5. prosince
1: díky bohu,
0: ten návrh byl odmítnut, takže
1: karbon kvalitní dřevěný prut nikdy nenahradí. Za mě teda.
0: To říká většina lidí, ano, tak je hezké, že to potvrzujete. No, jak vy to máte vlastně s repertoárem a s jeho výběrem a jak velký prostor ve vašem repertoáru má soudobá hudba? Já jsem se díval, že vy jste třeba premiéroval skladby Lukáše Janaty nebo samozřejmě také Jany Verešové, tu jste natočil na své debutové album. Máte na tu soudobou hudbu prostor, pokud chcete být úspěšným solistou, nebo se musíte věnovat hlavně těm kanonickým dílům, které se hrají nejčastěji?
1: Musí to být symbióza obojího.
0: Mm-hmm.
1: Já soudobou hudbu právě díky panu Strausovi našel jsem si k ní cestu. Mm. On mě naučil, jak ji interpretovat a jak ji vnímat. A pokud se jedná o kvalitní soudobou hudbu, která upřímně řečeno není zas tak častá, tak se jí věnuju s velkou radostí a s velkou pokorou a upřímnou interpretací. Protože si vážím toho, že je skladatel v dnešní době schopný vytvořit něco, co je originální, ale zároveň to na úkor té originality nestrácí kvalitu. Takže právě potom po Slavickému a Fischerovi jsem se uchýlil také k interpretaci soudobých děl a mám to moc rád.
0: No a jaká máte kritéria pro ta soudobá díla? Co podle vás dělá teda kvalitní soudobou skladbu?
1: Je velmi málo vídané, že si skladatel v dnešní době vyvine vlastní hudební jazyk. To je velmi zřetelné u právě Lukáše Janaty, kterého kdybych nevěděl, že to je Lukášova skladba a poslechl bych si ji, tak poznám, že to je Lukáš, protože on má tu svoji vyjadřovací schopnost, kterou člověk prostě pozná. Mnoho skladatelů, a já to chápu, já bych na tom byl stejně, kdybych skládal, tak ať už chce nebo ne, používá prvky právě Šostakoviče nebo těch skladatelů 20. století. Protože to je atraktivní a protože to lidé rádi poslouchají a i oni sami to mají rádi a potom ani nevědí, že to do toho díla zakomponovávají. Takže to je podle mě kritérium číslo jedna, aby to dílo skutečně mělo nějakou tu osobní hodnotu toho skladatele a zároveň, aby to s dovolením nebyla úplná kravina.
0: Dobře, takže originalita, zkrátka nějaký individuální přesně styl, to. Ale může třeba individuální styl vzniknout právě i třeba syntézou nějakých prvků převzatých od starých mistrů, to asi taky je možné, ne?
1: Je to možné. Ano. Je to možné a v žádném případě si nedovolím říct, že pokud skladatel novodobý převezme něco od bývalých skladatelů, že to je vyloženě špatně. Není samotná Jana Verešová, když skládala tu skladbu zmiňovanou na nahrávce, tak tam přímo cituje Izajovu druhou sonátu a přijde mi to jako vzdaní díku tomu skladateli jako takovému. Takže na tom vůbec není nic špatně, ale ta originalita je tam velmi podstatná.
0: Tak pojďme si rovnou teď tuto skladbu Jany Verešové, kterou, jestli se nemýlím, napsala přímo pro vás.
1: Ale.
0: Pojďme si ji pustit, bude to tedy ukázka z debutového alba mého dnešního hosta, kterým je houslista Daniel Matejča.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Daniel Matejča. Z jehož debutového alba jsme teď vyslechli skladbu, kterou přímo pro něj napsala Jana Verešová. Skladba s názvem Obsession římská 2, což je tedy dílo citující druhou houslovou sonátu belgického autora Jeana Isaye. Vy se kromě solové dráhy věnujete i komorní hudbě, jste také členem velice strmě stoupajícího, bych řekl, jak to tak sleduji, Sukova kvarteta. Docela čile koncertujete, už jsem viděl, že jste hráli na koncertu z Moravie a dalších festivalech. Tam vlastně budete i v tom nadcházejícím roce 26 hrát znovu na koncertu z Moravie. Tak čem vás to jaksi oslovuje oproti té solové hře, třeba ta jaksi kolektivní hra v tom kvartetu?
1: Já musím říct, že kvartetní hra mě jako hudebníka posunula mnohem dále než studium solové hry, solového repertoáru. My jsme vybrali tenkrát kvarteto z jednoduchého důvodu a to je repertoár, jelikož kvartetní repertoár je jeden z nejkrásnějších a ty díla pro kvarteta jsou naprosto bezkonkurenční. A tím, že se v tom kvartetu pohybujeme jako čtyři přátelé, je to moc příjemná spolupráce a tím, že nás to baví, tak to tvoříme rádi a s láskou. A myslím si, že to má krásný výsledek a snažíme se.
0: Máte na to dost času? Protože kvarteto musí spolu trávit hodně času, ne? Aby se pořádně sehrálo, zžilo, aby takzvaně myslelo jako jeden.
1: To je velmi problematická složka našeho kvarteta. Tím, že já mám nějakou jinou ještě vedlejší dráhu solovou, tak i ostatní členové se věnují jiným aktivitám a tím pádem občas je složité se sejít, ale snažíme se produktivně pracovat a ten čas, který máme, rozumně využít.
0: Jak jste se vlastně jako duo dali dohromady s klavíristou Janem Schulmeistrem? Já vím, že jste se tedy potkali na soutěži Concertino Praga. Tam jste nejdřív soutěžili každý zvlášť a pak společně v té komorní kategorii, je to tak?
1: A přesně tam to vzniklo. Přesně na soutěži jsme se poznali v té solové kategorii a potom Honzův táta vnuknul myšlenku, že bychom si mohli zahrát spolu. Já jsem byl pro a odehráli jsme spolu velké množství krásných, nádherných koncertů s parádním programem.
0: Já si říkám, když hrají spolu dva solisty, jakože vy oba dva jste vynikající solisti, tak si dovedu představit, že každý třeba může mít nějaký silný interpretační názor a že ty názory třeba nemusí jít dohromady. Stává se vám to?
1: Stává se nám to, ale my jsme s Honzou už schopní se krásně domluvit. Ale to se mi na tom právě líbí, že každý máme velmi silný interpretační názor a myslím si, že to je to, co tu hudbu posouvá zase o krok dál. Ta komunikace a to vyrozumění těch jednotlivých názorů potom zejde k nádherné interpretaci.
0: A v kvartetu tam vy jaksi tu interpretaci diktujete jakožto primárius, nebo jak to tam funguje?
1: Ano. Snažíme se zachovat jakousi formu demokracie v našem souboru, ale samozřejmě potom my hodně postupujeme podle preferencí jednotlivých členů. Většinou, když děláme třeba, když jsme dělali Ravela kvartet, tak se violista Bohumil Bondarenko zmocnil té interpretace z první pozice, protože to je jeho velká srdcovka. Zase naopak, když jsme dělali třeba Bartóka, tak to byla moje práce. Převážně říkám, že samozřejmě komunikujeme se všemi členy. Beethovena zase dělá čelista a tak podobně.
0: Už jste tady několikrát zmínil toho Bartóka, tak chápu, že to je asi vaše oblíbené dílo, nebo který konkrétně, ten jeho koncert?
1: Je to moje velká srdcovka obecně jako skladatel. A druhý koncert houslový je za mě jako skutečně vrcholné dílo Bély Bartóka společně ještě se solovou sonátou. A já jsem právě proto odjel za Barnabášem Kelemenem, protože si myslím, že nikdo Bartóka nenaučí lépe než samotný Maďar. Takže jsem rád, že s ním můžu toho Bartóka připravit.
0: Tak budeme se těšit případně na vaše budoucí provedení nebo třeba i nahrávku, uvidíme, jak se to vyvine, Bartókova koncertu. No a já jsem moc rád, že na to společné album s Janem Schulmeistrem jste natočili taky skladbu Ruce od Luboše Fischera. To byl váš nápad nebo...
1: Mám pocit, že ten nápad vzešel ze strany Schulmeistrů, ale jako já jsem si tu skladbu neuvěřitelně přivlastnil, protože existuje málo skladeb, ve kterých se cítím natolik komfortně jako právě ve Fischerových rukou. Ten hudební jazyk a ten způsob té kompozice mi je tak neuvěřitelně blízký, že to uvádím neuvěřitelně rád. A i přesto, že to je poměrně nová skladba, tak je publiku poměrně vděčná, což je překvapivé a dělá mi to velkou radost.
0: O čem to podle vás je? Je to podle vás inspirováno tou Březinovou básní Luce, která je, dejme tomu, o té spolupráci, sounáležitosti, nebo tam spíš vidíte ty duchovní témata, tu křížovou cestu a tak, jak to zase vykládají někteří jiní?
1: Přesně tak, já spíš vnímám tu druhou variantu, hlavně především je to jako konverzace klavíru a houslí. To je nejjednodušší vysvětlení této skladby, protože to není skladba pro housle, to je sonáta pro housle a klavír a i s tímto vědomím by se to mělo předvádět a každý z těch dvou interpretů musí mít tu skladbu neuvěřitelně rád a potom ten příběh v podstatě v tomto případě výjimečně není až tak důležitý. Ale ta skladba mluví sama za sebe. Ale kdybych se měl přiklonit, tak spíše k té křížové cestě a tak.
0: Tak pojďme si teď tuto skladbu Luboše Fischera, sonátu pro housle a klavír s názvem Ruce, poslechnout jako další hudební ukázku z nového v roce 2025 vydaného společného alba klavíristy Jana Schulmeistra a houslisty Daniela Matejči, který je dnes naším hostem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Daniel Matejča. Jehož interpretaci skladby Luboše Fischera, tedy sonátu pro housle a klavír s názvem Ruce, kterou natočil společně s klavíristou Janem Schulmeistrem, jsme právě teď vyslechli. Na světě je takových houslistů, konkurence je obrovská. Co má houslista mít, aby se prosadil, aby zaujal? Určitě na to není nějaký univerzální recept, ale o čem to je? Je to o technických možnostech, o výrazu nebo o nějakém intelektuálním chápání té hudby? Co je vlastně tím klíčem?
1: V podstatě technická vyspělost a interpretační schopnost se dnes berou jako samozřejmost. A tím pádem každý houslista, je to jako u těch skladatelů, v podstatě naprosto ten samý princip. Když se postaví houslista za plentu a publikum si ho vyslechne, když pozná, co to je za houslistu, tak si myslím, že ten houslista si může říct, že našel vlastní cestu ke klasické hudbě a to by měl být ten cíl. Když publikum pozná například z nahrávky nebo právě z hraní za plentou, o kterého interpreta se skutečně jedná. To je za mě, to je cíl, ke kterému já mířím a doufám, že se mi jednou podaří.
0: Takže zase nějaká osobitost. No, otázka je, jak moc je vlastně obtížné ji dosáhnout, když v dnešní době ten interpret nemá moc volnosti, mně připadá. Většina jaksi dirigentů a vůbec celkově prostě se trvá na tom, aby ten interpret hrál přesně to, co je v notách, aby z toho ani o kousek neuhnul. Tak kde je tam potom ten prostor pro tu osobitost vlastně?
1: Je to strašně náročná cesta. Sám jsem se několikrát setkal, že k té cestě je mnohdy interpretovi až příliš zakazovat se pohybovat směrem k ní. Ale říkám, ta průbojnost sebevědomí spojená s charizmatem a tím osobitým přístupem si myslím, že je cesta. No.
0: Co vy a zahraničí? Samozřejmě tam hráváte, nicméně uvažujete třeba o nějakém dlouhodobějším pobytu. Teď jste říkal, že do toho Grácu tak jezdíte střídavě, tak chtěl byste třeba strávit v nějaké zemi i delší období?
1: Nad tím bych se mohl zamýšlet, pokud by mi nešlo o kariéru. Já mám natolikrát Čechy, že já jsem naprosto pro se vzdělávat a dojíždět kamkoliv za vzděláním a posouvat se interpretačně i jako houslista. To se mi líbí a určitě to považuji za nezbytné, ale jako pro delší dlouhodobý pobyt bych vždycky zvolil Českou republiku, jenom protože jsem tady vyrůstal a mám to tady strašně rád.
0: Vaše nadcházející koncerty samozřejmě posluchači najdou podrobně rozepsané na vašich webových stránkách, takže tam to máte dokonce až do srpna, jak jsem se díval, do začátku příští sezony. Nicméně přece jen možná pár bodů, jestli byste mohl uvést, na co se nejvíc těšíte v první polovině roku 2026.
1: První polovina roku 2026 pro mě bude ve znamení absolutoria. Tím pádem mám plánu dva absolventské koncerty, kdy jeden z nich bude právě se Severočeskou filharmonií a budeme uvádět dříve zmiňovaného Bartoka. Druhý koncert, tak to je středobod prvního poloviny sezony, ke které já směřuju a velmi se na to těším. Poté v rámci absolventského koncertu na Akademii budeme uvádět hudbu Enescu, jeho oktet či třetí sonátu, to je též mě osobně velmi blízká hudba. A poté koncerty s kvartetem jako přímo na té Moravě, Concentus Moravě a dále myslím si, že tam máme ještě Pražské jaro znovu, takže práce je spousty a moc se na to těším.
0: Tak budeme vám držet palce a samozřejmě se těšíme na setkání s vámi prostřednictvím vašich koncertů nebo vašich nahrávek i v tom novém roce. Tak moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jste byl dnes hostem Rádia Klasik Praha. Mějte se hezky a někdy opět naslyšenou.
1: Moc krát děkuji, krásný den.
0: Hostem pořadu Hudba v miléniu dnes byl houslista Daniel Matejča a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
2: Hudba v miléniu.
3: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.